0: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2.99. I bijelo grožđe, odličnih €2.29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tvoje mjesto za omiljene okuse. Cedevita, 900 grama, €5.69. Lino Lada Duo, 400 grama, €3.29. Tomi, znaš što voliš?